0: house House Navy's House of Etheru.
1: House music.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme 13 000 světelných let daleko do souhvězdí Jižního kříže, kde se odehrává nejdramatičtější hostina vesmíru. Je tam modrý hyperobr Vray 977, asi 40krát těžší než slunce a z něj neustále odtéká ionizovaný plyn. A hned vedle sedí malinká neutronová hvězda, Pulsar, který ten plyn poliká a za odměnu šlehá rentgenové záblesky každých 11 minut. A teď to hlavní. Japonsko-americká observatoř Ixeurism vůbec poprvé přímo zachytila, jak kompaktní společník nasává hvězdný vítr svého obra. Jak popisuje Universe Today, přístroj Resolve 16 hodin měřil spektra a naměřil plazmu ženoucí s rychlostí 540 000 km v hodině. Kolem pulzáru se přitom tvoří disk, pak se rozpadne, pak se vrátí a točí se na druhou stranu. Vesmírné stravovací návyky, dámy a pánové. Takže dnes dopřejte něco dobrého, ale prosím, pomalej než ten pulzar. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Poslední crossoverové album Atlantic Star měl obrovský úspěch, za kterým stál producent James Anthony Carmichael.
2: He taught us how to write real songs. He told us instead of trying to write trendy songs, I want you to write songs that will be timeless.
1: I tentokrát se Carmichael pustil do produkce jejich páté desky Yours Forever, která vychází 11. října 1983. Ale sukces předešlého alba změnil náladu v kapele. Bratři Louisové, kteří jsou autory většiny skladeb, získávají více peněz a Atlantic Star už zkrátka není tak pevná skupina jako bývala a rozpadá se za chodu do individualit.
3: People just started to change. The guys in the group just started to change. That kind of Hollywood. That's the only way to say it.
1: Album Yours Forever se opět setká s úspěchem, ale Atlantic Star se záhy rozdělí do dvou uskupení a ústřední hlas kapely Sharon Bryant odchází, což zcela změní jejich styl a zvuk. My si tedy dáme poslední Atlantic Star takové, jaké je známe.
4: There you are, Atlantic Star.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučí kuči tance. Doktůrci jsou zpátky ve službě. Na Disney Plus startuje druhá řada návratu Scrubs, kde se JD a Turk vypracovali ze stážistů na učitele, kteří nadělají víc zmatku než sami nováčci. Jennifer Lawrence míří k Zaku Craigrovi do sci-fi thrilleru The Flood. Na jehož nápad mu stačilo 5 dní a Spielbergovo požehnání. Tyler Perry seká filmy jako Baťa cvičky a tentokrát posílá na Netflix romantické drama Doživotní šance o lásce, která začala dopisy do vězení. A kdo se bojí čísla 13, ať se Disney Plus raději vyhne obloukem. Běží tam 13. řada American Horror Story s Jessica Lang hned v 5 rolích. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí, čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Chief, I'm responsible for everything that happens here.
1: Go long.
2: I will. Come on, right here.
3: I'm out.
4: Na Disney Plus se vrací Nemocnice Sacred Heart. Startuje totiž druhá řada návratové série Scrubs Doktůrci, celkově už 11. J.D. Turk a Elliot dávno nejsou vystrašení stážisti, kteří se na chodbách schovávají před doktorem Coxem. Z nováčků se stali uznávaní lékaři a teď sami vedou novou generaci mladých doktorů. Jenže jejich mentorské pokusy často nadělají víc zmatku, než kolik problémů vyřeší. V hlavních rolích se vrací Zach Braff, Donald Faison a Sarah Chalk. Mezi hlavní obsazení se k ním nově přidala Ava Ban. Na chodbách potkáme také Judy Ryers jako Karlu a Johna C. McGinleyho co by doktora Coxe. Nechybí ani Neil Flynn. JD si možná konečně najde novou lásku v podání Rachel Bilson a Elliot čeká setkání s minulostí, protože do nemocnice dorazí Scott Foley, její bývalý přítel Sean. Tvůrce původního seriálu Bill Lawrence zůstává u projektu jako výkonný producent a showrunnerkou je opět Asim Batra. Letošní únorový návrat doktůrků patřil k nejsledovanějším komediálním premiérám ABC za poslední rok, takže pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Za čtvrtstoletí se z doktůrků stali doktoři, jestli ale taky dospěli, o tom si dovolím pochybovat. První dvě epizody druhé řady Scrubs Doktůrci jsou nyní na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden.
5: Have dinner with me tonight.
6: Cool. Cool, cool, cool. Very, very cool.
7: We work together, so it's a lot, especially when all we're allowed to talk about are our feelings.
8: That must be difficult for you to hear.
5: It is. You know, he's not even doing the workbook you assigned us.
7: You lie!
9: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Zack Cregger, režisér hororu Barbar a Hodina zmizení, jehož Resident Evil natočený v Praze právě běží v kinech, našel hvězdu pro svůj další film. Hlavní roli v jeho sci-fi thrilleru The Flood si zahraje Oscarová Jennifer Lawrence. Cregger si scénář napsal sám a film bude režírovat pro studio Warner Bros. Jako producent se k projektu připojil Steven Spielberg se svou společností Amblin. Spielberg je mimochodem Craigerův velký fanoušek a o Hodině zmizení prohlásil, že ho uspokojila tak dokonale, že už ani nemá chuť točit vlastní horor. Děj zůstává přísně tajný. Ví se jen, že nápad přišel, když se Cregger s manželkou díval na vesmírné drama Ad Astra s Bradem Pittem a začal přemýšlet, co by ve vesmíru mohlo být to úplně nejděsivější. Jako vzor uvádí Kubrickovu 2001 vesmírnou Odysseu, kterou ostatně sám považuje za horor. The Flood ale podle něj nebude čistokrevný horor, i když možná půjde o jeho nejvíce znepokojivý film. Zajímavé je, že projekt původně vznikal pro Netflix. Ten ale Craigerovi nechtěl zaručit uvedení v kinech a tak se film přesunul k Warnerům. Natáčet se má příští rok a do amerických kin dorazí The Flood v srpnu 28. Nejlepší na tom je, že na zpracování námětu Cregger potřeboval jen zhruba 5 dní, protože měl jen krátké okno, kdy mohl se Spielbergem začít spolupracovat. Co byste za 5 dní vymysleli vy, kdyby na druhé straně čekal Spielberg?

0: I like you together.
1: We're not together.
0: Glad you to meet.
2: Na Netflixu je nově romantické drama Doživotní šance od Tylera Perryho. Anika je svobodná matka, která se ze všech sil snaží udržet rodinu nad vodou. Jednoho dne si začne dopisovat s mužem, který si odpikává trest ve vězení. Z obyčejné korespondence se pomalu stane pouto, se kterým ani jeden z nich nepočítal. Oběma se najednou otevře cesta k lásce i k novému začátku. V hlavních rolích se představí Naomi Baker a Jay Reeves. Perry film napsal i režíroval a podle svých slov se inspiroval lidmi z vlastního okolí, bývalými vězni, kteří hledají druhou šanci, a samoživitelkami, které pro své děti udělají první poslední. Tyler Perry posílá nové filmy jako na běžícím pásu. Doživotní šance je už jeho třetí letošní film na Netflixu a od toho předchozího jí dělí necelý měsíc. K tomu jede několik seriálů najednou, které si navíc píše úplně sám, bez scénáristického týmu. Jeden ze svých thrillerů prý natočil za pouhých 5 dní, což je výmluvné. Kritici mu to ovšem nežerou. Na Rotten Tomatoes mají jeho filmy většinou hluboce podprůměrné hodnocení a 2 z posledních dokonce čistou nulu, což se jen tak nevidí. Jeden americký recenzent letos suše poznamenal, že kdo si pustí Perryho film na Netflixu, může si za to sám. Diváci jsou paradoxně ale mnohem schovývavější a jeho filmy pravidelně šplhají do žebříčků sledovanosti. Třeba thriller Poslední kapka staré J.P. Hansen loni na Netflixu trhal rekordy. Recenze na Doživotní šanci zatím nedorazily. Jestli tentokrát kvantita přešla v kvalitu, můžete posoudit sami. Film je nyní k dispozici na Netflixu.
3: What would somebody think of an inmate knocking on your door? The wrong
4: place. Are you really an inmate?
5: Attempted murder, mama.
3: I was 14 and in the gang. I learned my lesson.
6: I don't want you messing with none of these deadbeat men.
7: I'm doing life as a single mother.

0: to the greatest show on earth.
1: Get him.
2: It's witch hunting season.
3: Na Disney Plus dnes přibývají 3 díly nové řady American Horror Story, jedná se už o 13. řadu a jmenuje se prostě 13. Ryan Murphy ji sám přirovnal k Avengers, protože se v ní potkávají postavy ze všech dosavadních řad, aby společně čelili nejvyššímu zlu. Hlavním hrdinou je ošetřovatel z hospice Ben DeSoto v podání Joeyho Polariho. Trpí triskaidekafobií, tedy chorobným strachem z čísla 13. Přijme podivnou práci v newyorském domě Apollyon, kde se to známými tvářemi jen hemží. Řada má symbolicky 13 dílů, tentokrát ale jen půlhodinových. Největší návrat patří Jessica Lange. Ještě loni v únoru tvrdila, že se do seriálu už nikdy nevrátí. Teď tu hraje hned 5 postav, mezi nimi Constance Langdon nebo Fiona Good. Souhlasila prý pod jedinou podmínkou, že dostane vlastní hudební číslo. Sarah Paulson stvárňuje 6 nebo 7 rolí, Evan Peters 5. Vrací se i Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billy Lord nebo Francis Conroy a nechybí ani clown twisty. Kritika je zatím rozpolcená, část recenzentů vítá návrat k té správné směsi výstřednosti a grotesky z nejlepších let seriálu. Jiní mluví o nejzmatenějším startu v jeho historii. Na jednom se ale shodnou skoro všichni, Jessica Lange je pořád královnou. Pokud máte fobii z čísla 13, tohle pro vás se nebude a pokud ne, po téhle řadě se ho bát začnete. 13. řada American Horror Story je na Disney+. Nové díly přibývají každý týden a finále dorazí těsně před Halloweenem.
4: He's a vegetable.
5: Time for the sponge bath.
6: This is our darkest time of year.
7: 13 stands for instability, chaos.
8: He's really riding that 13 thing extra hard, isn't he?

Před víkendem mám pro vás kompletní souhrn novinek, které tento týden přibyly na streamingu. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Británie, Francie, Německa, Skandinávie, Brazílie i USA řeší jedinou otázku. Bude to michelinským inspektorům stačit? Tamtéž najdete dokument Poslední vrchol od Amira Barleva. Sleduje zimní expedici na K2 v roce 21, kde se o historické prvenství přetahovali horolezci, influenceři i komerční klienti a kde šlo doslova o život. Disney Plus přidává 13. řadu American Horror Story. Postavy ze všech předchozích řad se sejdou v podivném newyorském domě. Vrací se Jessica Lange, Sarah Paulson i Evan Peters a nové díly přibývají každý týden až do Halloweenu. Do služby nastupují i doktůrci na Disney Plus. Ve druhé řadě návratu Scrubs už J.D. Turk a Elliot nejsou stážisti, ale zkušení lékaři, kteří vedou novou generaci. Na Edison Line dorazila Pína, Oscarově nominovaná podstavima Wenderse legendární choreografce Píně Bausch. Tanec se tu stává jazykem vzpomínek a emocí. HBO Max uvádí německý seriál 4 bloky počátek. Ibrahim se po 8 letech vrací z vězení a jeho rodina se zaplete do berlínského podsvětí. Netflix tento týden nešetří. Tyler Perry posílá už třetí letošní film, romantické drama Doživotní šance o svobodné matce a vězni, které spojí dopisy. Florence Pugh hraje Kitty Ames v nové seriálové adaptaci Steinbeckova románu Na východ od ráje. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka režiséra slavného filmu s Jamesem Deanem. Chris Smith, autor dokumentů o festivalu Fire a OM, natočil True Crime Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, o šarmantním muži, kterého provádí řada nepovedených manželství a podezřelých úmrtí manželek. Japonská animace Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba uzavírá trilogii Z přepichového oku. A fanoušci anime se na Netflixu dočkají pokračování dvou romantických seriálů, druhá řada Ledové hradby a od neděle druhá řada Blue Box. Tak to je kompletní nadílka on demand tohoto týdne. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které se vešly tento týden do vysílání, najdete na našich stránkách v sekci novinky, ostatně jako i další články ze světa kinematografie. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Víte co? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Tak co? Dobrý?

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pondělí až pátek od 7 do 9.
2: Ranní WC.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nezesklame.

0: Nooit zou oplopen voor Angela Johnson.
1: Running by the side.

Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi

0: Nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám druhé Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management,
4: recovery plan.
3: Endpoint detection,
4: multifaktor,
3: penetrační test, lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
7: Večeře jak napitevně.
8: Mami, já už nemám hlad.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix šlápl na plyn a vrací nás do roku 1994, kdy Michael Schumacher poprvé vybojoval titul mistra světa Formule 1. Jak se ukazuje, minisérie jsou na Netflixu minisériemi jen do první Emmy a tak to monstrum ve mně s Claire Danes dostane druhou řadu. Na Prime Video se Červená královna stěhuje za ruskou mafií do sluné Marbely a Apple TV Plus nás vytáhne až pod vrchol K2, kde se v roce 2021 závodilo o zimní prvenství a šlo o mnohem víc než jen o slávu. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
1: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
2: Na Netflixu přibyl nový německý dokument Schumacher 94 Zrození legendy. Tentokrát nejde o portrét celé kariéry, ale o jedinou sezónu. Tu, ve které se z mladého talentu z Kerpenu stal poprvé mistr světa Formule 1. Rok 1994 ale rozhodně nebyl jen vítěznou jízdou. Hned na jaře ho zastínil černý víkend v Imole, kde zahynuli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Pak přišly diskvalifikace, zákaz startu na dva závody a podezření z nepovolené elektroniky ve voze Benetton. A titul nakonec rozhodla kontroverzní kolize s Damonem Hillem v posledním závodě v Adelaide, kde Schumacher vyhrál šampionát o jediný bod. Režisérka Kristin Freitag skládá příběh z archivních záběrů, včetně soukromých momentů mladého Michaela a ze vzpomínek lidí, kteří u toho byli. Promluví manželka Corina, šéf Benettonu Flavio Briatore, tehdejší pán Formule 1 Bernie Ecclestone, jezdec David Coulthard nebo Schumacherův manažer Willy Weber. Dokument připomíná i dobu, kdy v Německu propukla šumimánie a nedělní závod dokázal posadit celou zemi k televizi. A v archivu se mihne dokonce i Sylvester Stallone. Schumacher 94 Zrození legendy najdete nyní na Netflixu.
3: Was the first time somebody breaking the system?
4: Es war der Anfang von was Großem.
5: The drivers think they're invincible.
6: That is Senna.
7: People, they know me. They know what I'm feeling.
4: Und da fing es zum ersten Mal an, dass wir gedacht haben, das ist wirklich gefährlich.
8: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Netflix prodlužuje psychologický thriller To monstrum ve mně o druhou řadu. A to přesto, že loni ho v listopadu uváděl jako uzavřenou osmidílnou minisérii. Claire Danes se vrátí jako spisovatelka Aggie Wicks a u kormidla zůstává Howard Gordon, se kterým Danes kdysi natočila 8 řad seriálu ve jménu vlasti. Tentokrát si ale vedení rozdělí se scénáristou Danielem Perlem. O čem nová řada bude, kdo se k Danes přidá a kde ji uvidíme, Netflix zatím tají. A mezi potvrzenými jmény chybí Matthew Rice. Ten přitom v polovině září na cenách Emmy napsal historii. Za roli realitního magnáta v seriálu To monstrum ve mně získal cenu za hlavní roli v limitované sérii a týž večer i za hlavní roli v komediálním hororu Widow's Bay. Jako první herec v historii Emmy tak během jediného večera vyhrál 2 hlavní herecké kategorie. Showrunner Howard Gordon říká, že druhou řadu chtěli natočit jen v případě, že najdou příběh hodný té první, a prý ho našli. Všech 8 dílů první řady mezi tím najdete na Netflixu. Minisérie, která přestane být minisérií, jakmile začne sbírat ceny, už v Hollywoodu ostatně není nic nového. Podobně dopadly Sedmilhářky i Shogun. Kdo bude Aggie inspirovat k další knize tentokrát? Rozhodně by si měla pořádně proklepnout sousedy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo. Tenéis que encontrar a Lola Moreno antes de que lo hagan los hombres de Orlov.
7: Na Prime Video se vrací španělský krimi thriller Červená královna, tentokrát s 2. řadou. Seriál vychází z bestsellerové série Juana Gomeze Churáda a nové epizody adaptují její 2. díl Černá vlčice, který letos vyšel i česky. Hlavní hrdinkou je Antonia Scott, nejchytřejší žena na světě, ze které tajný policejní projekt udělal takzvanou Červenou královnu. Po jejím boku stojí temperamentní baskický policista Juan Gutiérrez, který se nebojí vzít věci do vlastních rukou. 2. řada posílá dvojici z Madridu na jih Španělska. V Marbele beze stopy zmizí manželka mafiána, která jen tak přežila pokus o vraždu. Antonia s Chonem se ji vydají hledat, jenže jim do cesty vstoupí černá vlčice, nelítostná nájemná vražetkyně. Ústřední dvojici si znovu zahráli Victoria Luengo a Ovik Keučkerian. Nově se přidali Adriana Torrebejano, Silvia Abascal nebo Javiera Sky v roli černé vlčice. Všech 6 epizod natočil režisér Koldo Sera v okolí Malagy. Slunce, moře, luxusní vily a ruská mafie. Dovolená, jakou byste si nejspíš neobjednali. Všech 6 dílů 2. řady Červené královny najdete nyní na Prime Video.
8: Chornaya Volzitza, que significa loba negra.
9: Es una asesina a sueldo.
10: Solo Orlov puede permitirse contratar a alguien como ella. Me importas, pero no siempre hago las cosas bien.
11: Check it out.

0: Na Apple TV Plus přibyl dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. K2 je druhá nejvyšší hora světa a horolezci ji nepřezdívají hora zabiják jen tak pro nic za nic. Ze všech 14 8000ovek jako jediná dlouho odolávala v zimě a tak se v roce 2021 pod jejím vrcholem sešel celý zástup lidí, kteří chtěli být ti první. Americký dokumentarista Amir Barlev sleduje hlavně Islanďana Johna Snorriho Sigurjóssona a pákistánského horolezce Aliho Satparu s jeho synem Sajidem. Jenže nahoře nejsou sami. Základní tábor se zaplnil influencery s vlastními filmovými štáby, klienty komerčních expedic, kteří si výstup prostě zaplatili, a špičkovými nepálskými horolezci v čele s Nirmalem Purjou, kteří chtěli, aby historické prvenství tentokrát patřilo Nepálu. A slávu prvního zimního výstupu si nakonec odnesli právě oni. Dokument navíc přichází v hodně smutné chvíli. Nirmal Purja, který v roce 2019 zdolal všech 14 8000ovek za něco málo přes 6 měsíců a o 2 roky později patřil k lídrům nepálského týmu na zimním vrcholu K2, letos koncem července zahynul. Výpravu, ke které se připojil na poslední chvíli, zasáhla lavina na nedalekém Broad Peaku v pákistánském Karakorámu. Hory si tak vzali i muže, jehož heslem bylo, že nic není nemožné. Film letos v lednu zahajoval festival Sundance a kritici oceňují hlavně to, že nejde o další výpravu odvahy a adrenalinu. Je to spíš vyšetřování toho, jak se z nejvyšších hor stal biznis a jak ambice, ego a honba za lajky dokážou být stejně nebezpečné jako samotná hora. Zimní sezóna na K2 si tehdy vyžádala 5 lidských životů. Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství najdete nyní na Apple TV Plus.
1: But then a company put together a commercial expedition.
2: Half the group were experienced climbers. The other half were trying to make a post on social media.
3: If you commercialize K2, bad things are going to happen.
4: K2 is the savage mountain.
3: 1 in 4 die who summit. You're on the edge of space. Your body is deteriorating faster than it can recover.
1: You can't make a single mistake.
5: I just want to go home now.
2: It only got worse from that point.

Co nového přibylo doky minulý čtvrtek, tedy 1. října, to se dozvíte právě teď. Alejandro Iñárritu obsadil do své nové dramedie Digger Toma Cruise, a to rovnou jako nejmocnějšího muže světa. Ten se zoufale snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo. Háček je v tom, že katastrofu, před kterou nás chce chránit, sám způsobil. Vedle Cruise se objeví Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons a za kamerou stál trojnásobný držitel Oscara Emmanuel Lubezki. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. Psychologický thriller Pravda nebo lež staví proti sobě Anne Hathaway jako slavnou spisovatelku a Dakota Johnson jako začínající autorku, která má dopsat její knihy. V odlehlém sídle ale najde rukopis plný děsivých přiznání o manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a přestává rozlišovat, co je pravda a co dobře promyšlená hra. Pražská filmová škola slaví 80. a tak do kin dorazilo pásmo FAMU 80 Best Of. 9 krátkých filmů od 50. let po současnost, mezi nimi rané práce Jana Němce, Jana Svěráka, Woodyho Vašulky nebo Heleny Třeštíkové. Z československé produkce je tu romantický taneční film Tango pro tři. Kristýna Boková hraje grafičku, které se právě rozpadl život. Ján Koleník, kdysi slavného tanečníka, který potřebuje zachránit kariéru. Spojí je populární taneční show, jenže za třpitem parketu číhají manipulace a zákulisní intriky. A na závěr je v kinech také experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2 Miroslava Krobota a Lubomíra Smekala. V omšelém hotelu se potkávají osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, své rázný personál i mimozemšťan, který má domů podat zprávu o stavu země. Film vychází z inscenace divadelního spolku S23 s neprofesionálními herci. Tak to bychom měli. Kinonovinky z minulého čtvrtku. Hovk.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále a zítra se nalaďte na další nášup. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska vás beru nad Madagaskar a věřte mi, při pohledu z hora to tam vypadá, jako by se někdo spletl v adrese. Na jihu ostrova se totiž ve zkroucených, zprojívaných horninách ukrývá jasná čočka anortozitu. A to je kámen, který znáte odjinut. Jak popisuje NASA, právě tenhle typ horniny tvoří velkou část měsíčního povrchu. Takže kousek měsíce zabalený do madagaskarské krajiny. Ty okolní horniny jsou smykově deformované, pokroucené obrovskými silami, které kdysi tlačily kontinenty k sobě. A uprostřed toho chaosu leží světlý klenot. Klidný, jako by se o to netýkalo. Geologie má prostě smysl pro humor. Chcete měsíční kámen? Nemusíte nikam létat, stačí zbalit batoh a zajet na jih Madagaskaru. Tak si ten kousek vesmíru na Zemi užijte, přátelé. A nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sakra, Johnny, už mě to tvoje demolování vážně štve. Neměl si přece příkaz zatknout Fénixe sám. A nic si neměl vyhazovat do povětří.
2: Já za to nemůžu, Healy. Rozlil tu benzín a nechal to vybouchnout.
1: Jasně, a ty za to nemůžeš. Hele, já vím, že toho cvoka honíš už 2 roky, ale pamatuješ si ještě maličko zvanou policejní postup?
3: V říjnu 93 vstoupil do kin akční sci-fi trhák okořeněný humorem se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli Demolition Man.
4: Seržante Spartne, byl jste odsouzen k 70 letům trestu zmrazení v kalifornské káznici za neumyslné zabití 30 nevinných civilistů. Podmínečné propuštění bude možné nejdříve v roce 2040.
3: Destrukcí, chaosem a zločinností zmítané Los Angeles roku 96 přivede hrdiného seržanta Spartna v podání Stalloneho na nějaký čas k ledu. A mezi tím, co si odpikává svůj trest v kryovězení, společnost se změní v něco, co připomíná ráj plný slušnosti a pořádku. Jenže idylický klid naruší v roce 2032 čerstvě rozmrazený vězeň a psychopat Phoenix v podání Wesleyho Snipese.
5: Hele, ty sráč! Kde jsou ty pistole?
6: Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu.
5: Cože? Hovno!
6: Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angeleské policejní oddělení.
5: Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí.
3: Dva akční herce doplňuje Sandra Bullock, co by poručice fascinovaná 20. stoletím, a Sir Nigel Hawthorne, známý z britských divadel a především z komediálních seriálů Jistě pane ministře a premiére. Ten vzal tuto příležitost jen proto, aby producentům filmu Šílenství krále Jiřího dokázal, že utáhne filmovou roli a mohl si tak zopakovat svou divadelní roli v plánovaném snímku. Jak se ukáže, bylo to naprosto zbytečné, protože Hawthorne byl automatickou volbou producentů.
7: Je zvíře.
8: Je to určitě člověk, který nám může pomoct. Můžete ho oživit.
7: Je to jen groteskní svalovec, který 40 let nesloužil.
9: Simon Phoenix je přece starodávný zločinec. Potřebujeme starodávního poldu.
3: Snímek přišel i s neotřepanou novinkou. Úvodní scéna ukazuje skutečnou demolici jedné budovy v Louisville. Producenti v rámci propagace oslovili MTV, která uspořádala soutěž, ve které vítěz hlavní ceny stisknul tlačítko, které spustilo onu explozi.
7: Tak člověče, nehrajem si na Rip Van Winkle a nejsme v kině, máme práci. Pan Simon Phoenix nám vstal z popela.
2: Stopoval jsem toho grázla 2 roky. A když jsem ho konečně chytil, zmrazili jste mě za odměnu do kostky let. Díky, ale už nechci.
3: Příběh Demolition Mana v megapolis San Angeles, kde sex je výlučně bezkontaktní, za sprostá slova se platí pokuty, lidé se vyhýbají fyzickému kontaktu, nesolí, nepepří, nejedí maso a vůbec žijí velmi zdravě, přitáhne do kin masy a film se stane zaslouženě číslem 1 premiérového víkendu. A pro Stalloneho to znamená povedený comeback.
8: Už nějakou dobu obdivuji všechny ty vaše eskapády. Vlastně jsem si o vás dala promítnout pár materiálů ve Schwarzeneggerově knihovně.
10: Schwarzeneggerova knihovna?
8: Ano, knihovna prezidenta Schwarzeneggera. Nebyl kdysi herec?
10: Prezident.
7: Všem jednotkám chránit a bránit. Vyšší na Santa Monica.
11: Vůz 12, chraňte a braňte, zastavte uprchlíka.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska vás beru nad Madagaskar a věřte mi, při pohledu z hora to tam vypadá, jako by se někdo spletl v adrese. Na jihu ostrova se totiž ve zkroucených, zprohýbaných horninách ukrývá jasná čočka anortozitu. A to je kámen, který znáte odjinud. Jak popisuje NASA, právě tenhle typ horniny tvoří velkou část měsíčního povrchu. Takže kousek měsíce zabalený do madagaskarské krajiny. Ty okolní horniny jsou smykově deformované, pokroucené obrovskými silami, které kdysi tlačily kontinenty k sobě. A uprostřed toho chaosu leží světlý klenot. Klidný, jako by se o to netýkalo. Geologie má prostě smysl pro humor. Chcete měsíční kámen? Nemusíte nikam létat, stačí zbalit batoh a zajet na jih Madagaskaru. Tak si ten kousek vesmíru na Zemi užijte, přátelé. A nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hi, you've just seen a typical morning in the life of Wham, but things haven't always been this way for us.
2: Náš výlet do historie začínáme v Anglii, choulící se do prvních mlžných říjnových oparů. A duo Wham je ve zcela jiné pozici, protože konečně dosáhlo na číslo jedna v hlavních hudebních žebříčcích, a to nejen v Británii, ale i v Americe.
3: Wake Me Up Before You Go jumped out compared to the album that I had co-produced the year before. So suddenly, it's not just a singer-writer, it's a singer-writer-producer.
2: George určuje hudební směr Wham tím, že sám produkuje druhé album Make It Big. Čerství dvacátníci, legračně oblečení a bláznivý kluci najednou ukazují, že nejsou jen prázdnou rychlokvaškou pro teenagery.
3: The musical community took the piss. I mean, how can they look like that and make music like this? How can the country be in love with these two idiots?
2: 1. října roku 1984 přichází Wham se skladbou, kterou George Michael napsal v 19. a poprvé si tehdy díky ní uvědomil své schopnosti. Je autor a umí psát písničky.
3: When I write a melody in my head, something at the back of my neck just knows that I've hit it, and you just pulled it out of nowhere, and the feeling that you have that makes you shiver is that found it.
2: Single Freedom, ve kterém si George Michael řeší své niterné dilema, už za 2 týdny obsadí první příčku britské hitparády a předznamená velký úspěch druhé desky Make It Big.
3: I was still kidding myself that I was bisexual. Hang on to the little part of myself that was attracted to women. At that point, you know, if your goal is to become the biggest selling artist of that, you know, that year or two, you're not going to make life difficult for yourself, are you?
2: Duo Wham se začne připravovat na další tour, kterou zakončí v komunistické Číně, kde natočí i klip ke skladbě Freedom a dosáhne celosvětové publicity jako první popový počin ze západu, který koncertoval v Číně.
3: I was too young and too immature to know that I was sacrificing as much as I was.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: Mistva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
8: Někdo stojí tamhle v rohu.
7: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska vás beru nad Madagaskar a věřte mi, při pohledu z hora to tam vypadá, jako by se někdo spletl v adrese. Na jihu ostrova se totiž ve zkroucených, zprojívaných horninách ukrývá jasná čočka anortozitu. A to je kámen, který znáte odjinut. Jak popisuje NASA, právě tenhle typ horniny tvoří velkou část měsíčního povrchu. Takže kousek měsíce zabalený do madagaskarské krajiny. Ty okolní horniny jsou smykově deformované, pokroucené obrovskými silami, které kdysi tlačily kontinenty k sobě. A uprostřed toho chaosu leží světlý klenot, klidný, jako by se o to netýkalo. Geologie má prostě smysl pro humor. Chcete měsíční kámen? Nemusíte nikam létat, stačí zbalit batoh a zajet na jih Madagaskaru. Tak si ten kousek vesmíru na Zemi užijte, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jennifer Holliday stars in the $3 million hit show, which chronicles the rise of a group of female singers from the ghetto to top of the charts renown.
2: Dvacátnice Jennifer Holliday skutečně září v broadwayském muzikálu Dreamgirls už 2 roky.
3: Remember when Jennifer Holliday, a relative unknown at the time, stepped forward and belted out that song? Literally stopped the show and people stood up and
4: before
3: cheered.
4: Before she was finished the song.
3: Yeah, it was really something.
2: I přes výrazný úspěch, zisk ceny Tony a Grammy a dalších 2 divadelních ocenění, Jennifer Holliday významně psychicky strádá v drsném světě show businessu a jen za poslední rok přibrala přes 50 kilo.
5: I think I never knew what they see from the stage, what they saw.
2: Rozhodla se tedy pro změnu a svou uměleckou dráhu přesouvá směrem k solové zpěvačce. Debutovou desku Feel My Soul, která vychází 8. října 1983, produkoval lídr kapely Earth, Wind and Fire, Morris White. Příliš neexperimentoval a ponechal prostor jejímu velkému hlasu. Album Feel My Soul dosáhne 6. místa v R&B hitparádě a Jennifer Holliday získá nominace na Grammy pro nejlepší R&B zpěvačku roku.
3: She won a Tony and Grammy Awards and is still one of the most electrifying performers around. It's Jennifer Holliday.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní VC.

0: Spot.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
1: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovska. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
6: Večeře, jak na ty devně.
7: Mami, já už nemám hlad.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Kamenictví Ger.

Stavíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o něčem, co mi tady nahoře lítá kolem hlavy každou sekundu. O galaktickém kosmickém záření. Jak popsal Universe Today, vědci z Oklahomy a Texasu zkoumali ty nejnebezpečnější částice. Těžká jádra železa, která trhají DNA jako papírový účtenkový pásek. Na cestě na Mars a zpět by přímou ránu dostala jen 3% buněk astronauta. Zní to mile, ale ukázalo se, že zasažená buňka začne vysílat zánětlivé signály a otráví i zdravé sousedy, kteří se jí ani nedotkli. V laboratoři pak z takových nezasažených buněk vyrostly u myší nádory. Stejné stopy našly i v krvi posádky mise Inspiration 4. Dobrá zpráva? Vědci ten chemický řetězec dokázali přerušit léky a dohromady se stíněním z vody a vodíkových polymerů to může fungovat. Tak si dnes pod mým letem chraňte ty svoje křehké buňky. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které...

0: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Svět, co se týče politiky, si prošel za poslední měsíc poměrně turbulentními událostmi a ani Formule 1 si neodpustila drama během posledního závodního víkendu sezóny 1983. Ferrari oznámilo, že si přetahuje Michele Alboreta od Benettonu, ale vedení, jak je zjevně ve Ferrari dobrým zvykem, opomnělo informovat svého stávajícího jezdce Patrika Tambaye, že má padáka.
2: But went ahead and announced it anyway, so the first Tambaye heard of it was when an Italian journalist called him for a comment.
1: Patrik Tambaye učinil výmluvné prohlášení o svém nedobrovolném odchodu z Ferrari tím, že zajel pole position a poté rozdělil odměnu ve výši $3,000 mezi své mechaniky. Po 14 závodech ale stále není jasný mistr světa Formule 1 roku 1983 a o titulu se rozhodne právě v posledním závodě v jihoafrickém Kailami mezi třemi jezdci, vedoucím Prostem z Renaultu, Piquetem z Brabhamu a Arnouxem z Ferrari. Poruchy se samozřejmě nevyhýbají ani tomuto závodu. Kromě Laudy, který začal povážlivě míchat kartami, odstoupil také Prost, který vedl šampionát od květnové Grand Prix Belgie kvůli problému s turbodmychadlem. Svým odstoupením tak Prost umožnil Piquetovi urvat svůj druhý titul mistra o pouhé dva body. 37. sezóna Formule 1 nepřinesla pouze nového mistra světa, ale také nové termíny jako pitstop nebo technologii vstřikování paliva a tým Scuderia Ferrari získal pohár konstruktérů, i když jejich jezdci skončili na celkově 3. a 4. místě, což je jedinečný počin v historii Formule 1.
3: How are you going to celebrate tonight? Clean getting dry.
0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Netflix šlápl na plyn a vrací nás do roku 1994, kdy Michael Schumacher poprvé vybojoval titul mistra světa Formule 1. Jak se ukazuje, minisérie jsou na Netflixu minisériemi jen do první Emmy a tak to monstrum ve mně s Claire Danes dostane druhou řadu. Na Prime Video se Červená královna stěhuje za ruskou mafií do sluné Marbely a Apple TV Plus nás vytáhne až pod vrchol K2, kde se v roce 2021 závodilo o zimní prvenství a šlo o mnohem víc než jen o slávu. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Hollywood nikdy nespí a my taky ne. Půlnoc Hollywoodu je tady pro vás.

0: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
1: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
2: Action! Na Netflixu přibyl nový německý dokument Schumacher 94 Zrození legendy. Tentokrát nejde o portrét celé kariéry, ale o jedinou sezónu. Tu, ve které se z mladého talentu z Kerpenu stal poprvé mistr světa Formule 1. Rok 1994 ale rozhodně nebyl jen vítěznou jízdou. Hned na jaře ho zastínil černý víkend v Imole, kde zahynuli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Pak přišly diskvalifikace, zákaz startu na dva závody a podezření z nepovolené elektroniky ve voze Benetton. A titul nakonec rozhodla kontroverzní kolize s Damonem Hillem v posledním závodě v Adelaide, kde Schumacher vyhrál šampionát o jediný bod. Režisérka Christine Freitag skládá příběh z archivních záběrů, včetně soukromých momentů mladého Michaela a ze vzpomínek lidí, kteří u toho byli. Promluví manželka Corina, šéf Benettonu Flavio Briatore, tehdejší pán Formule 1 Bernie Ecclestone, jezdec David Coulthard nebo Schumacherův manažer Willy Weber. Dokument připomíná i dobu, kdy v Německu propukla šumimánie a nedělní závod dokázal posadit celou zemi k televizi. A v archivu se mihne dokonce i Sylvester Stallone. Schumacher 94 Zrození legendy najdete nyní na Netflixu.
3: Was the first time somebody breaking the system?
4: Es war der Anfang von was Großem.
5: The drivers think they're invincible.
6: That is Senna.
7: People that know me, they know what I'm feeling.
4: Und da fing es zum ersten Mal an, dass wir gedacht haben, das ist wirklich gefährlich.

Netflix prodlužuje psychologický thriller To monstrum ve mně o druhou řadu. A to přesto, že loni ho v listopadu uváděl jako uzavřenou osmidílnou minisérii. Claire Danes se vrátí jako spisovatelka Aggie Wicks a u kormidla zůstává Howard Gordon, se kterým Danes kdysi natočila 8 řad seriálu ve jménu vlasti. Tentokrát si ale vedení rozdělí se scénáristou Danielem Perlem. O čem nová řada bude, kdo se k Danes přidá a kdy ji uvidíme, Netflix zatím tají. A mezi potvrzenými jmény chybí Matthew Rice. Ten přitom v polovině září na cenách Emmy napsal historii. Za roli realitního magnáta v seriálu To monstrum ve mně získal cenu za hlavní roli v limitované sérii a týž večer i za hlavní roli v komediálním hororu Widow's Bay. Jako první herec v historii Emmy tak během jediného večera vyhrál 2 hlavní herecké kategorie. Showrunner Howard Gordon říká, že druhou řadu chtěli natočit jen v případě, že najdou příběh hodný té první. A prý ho našli. Všech 8 dílů první řady mezi tím najdete na Netflixu. Minisérie, která přestane být minisérií, jakmile začne sbírat ceny, už v Hollywoodu ostatně není nic nového. Podobně dopadly Sedmi lhářky i Shogun. Kdo bude Aggie inspirovat k další knize tentokrát? Rozhodně by si měla pořádně proklepnout sousedy.

0: Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Výzva Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační test, Log Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo. Tenéis que encontrar a Lola Moreno antes de que lo hagan los hombres de Orlov.
1: Na Prime Video se vrací španělský krimi thriller Červená královna, tentokrát s druhou řadou. Seriál vychází z bestsellerové série Juana Gomeze Churáda a nové epizody adaptují její druhý díl Černá vlčice, který letos vyšel i česky. Hlavní hrdinkou je Antonia Scott, nejchytřejší žena na světě, ze které tajný policejní projekt udělal takzvanou Červenou královnu. Po jejím boku stojí temperamentní baskický policista Juan Gutiérrez, který se nebojí vzít věci do vlastních rukou. Druhá řada posílá dvojici z Madridu na jih Španělska. V Marbele beze stopy zmizí manželka mafiána, která jen tak přežila pokus o vraždu. Antonia s Chonem se ji vydají hledat, jenže jim do cesty vstoupí černá vlčice, nelítostná nájemná vražetkyně. Ústřední dvojici si znovu zahráli Victoria Luengo a Ovik Keučkerian. Nově se přidali Adriana Torrebejano, Silvia Abascal nebo Javiera Sky v roli černé vlčice. Všech šest epizod natočil režisér Koldo Sera v okolí Malagy. Slunce, moře, luxusní vily a ruská mafie. Dovolená, jakou byste si nejspíš neobjednali. Všech šest dílů druhé řady Červené královny najdete nyní na Prime Video.
6: Chornaya Volzitza, que significa loba negra.
7: Es una asesina a sueldo.
8: Solo Orlov puede permitirse contratar a alguien como ella. Me importas, pero no siempre hago las cosas bien.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: report me saying that I'm very worried about people's safety.
1: Na Apple TV Plus přibyl dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. K2 je druhá nejvyšší hora světa a horolezci ji nepřezdívají hora zabiják jen tak pro nic za nic. Ze všech 14 8000ovek jako jediná dlouho odolávala v zimě a tak se v roce 2021 pod jejím vrcholem sešel celý zástup lidí, kteří chtěli být ti první. Americký dokumentarista Amir Barlev sleduje hlavně Islanďana Johna Snorriho Sigurjosona a pákistánského horolezce Aliho Satparu s jeho synem Sajidem. Jenže nahoře nejsou sami. Základní tábor se zaplnil influencery s vlastními filmovými štáby, klienty komerčních expedic, kteří si výstup prostě zaplatili, a špičkovými nepálskými horolezci v čele s Nirmalem Purjou, kteří chtěli, aby historické prvenství tentokrát patřilo Nepálu. A slávu prvního zimního výstupu si nakonec odnesli právě oni. Dokument navíc přichází v hodně smutné chvíli. Nirmal Purja, který v roce 2019 zdolal všech 14 8000ovek za něco málo přes 6 měsíců a o 2 roky později patřil k lídrům nepálského týmu na zimním vrcholu K2, letos koncem července zahynul. Výpravu, ke které se připojil na poslední chvíli, zasáhla lavina na nedalekém Broad Peaku v pákistánském Karakorámu. Hory si tak vzali i muže, jehož heslem bylo, že nic není nemožné. Film letos v lednu zahajoval festival Sundance a kritici oceňují hlavně to, že nejde o další výpravu odvahy a adrenalinu. Je to spíš vyšetřování toho, jak se z nejvyšších hor stal biznis a jak ambice, ego a honba za lajky dokážou být stejně nebezpečné jako samotná hora. Zimní sezóna na K2 si tehdy vyžádala 5 lidských životů. Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství najdete nyní na Apple TV+.
2: But then a company put together a commercial expedition.
3: Half the group were experienced climbers. The other half were trying to make a post for social media.
4: If you commercialize K2, bad things are going to happen.
5: K2 is the savage mountain.
4: 1 in 4 die who summit. You're on the edge of space. Your body is deteriorating faster than it can recover.
6: Look. You can't make a single mistake.
7: I just want to go home now.
3: It only got worse from that point.

Co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 1. října, to se dozvíte právě teď. Alejandro Iñárritu obsadil do své nové dramedie Digger Toma Cruise, a to rovnou jako nejmocnějšího muže světa. Ten se zoufale snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo. Háček je v tom, že katastrofu, před kterou nás chce chránit, sám způsobil. Vedle Cruise se objeví Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons a za kamerou stál trojnásobný držitel Oscara Emmanuel Lubezki. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. Psychologický thriller Pravda nebo lež staví proti sobě Anne Hathaway jako slavnou spisovatelku a Dakota Johnson jako začínající autorku, která má dopsat její knihy. V odlehlém sídle ale najde rukopis plný děsivých přiznání o manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a přestává rozlišovat, co je pravda a co dobře promyšlená hra. Pražská filmová škola slaví 80. a tak do kin dorazilo pásmo FAMU 80 Best Of. 9 krátkých filmů od 50. let po současnost, mezi nimi rané práce Jana Němce, Jana Svěráka, Woodyho Vašulky nebo Heleny Třeštíkové. Z československé produkce je tu romantický taneční film Tango pro tři. Kristýna Boková hraje grafičku, které se právě rozpadl život. Ján Koleník, kdysi slavného tanečníka, který potřebuje zachránit kariéru. Spojí je populární taneční show, jenže za třpitem parketu číhají manipulace a zákulisní intriky. A na závěr je v kinech také experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2 Miroslava Krobota a Lubomíra Smekala. V omšelém hotelu se potkávají osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má domů podat zprávu o stavu země. Film vychází z inscenace divadelního spolku S23 s neprofesionálními herci. Tak to bychom měli. Kinonovinky z minulého čtvrtku. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále a zítra se nalaďte na další nášup. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: Factory Story, Roy Rosenfield.
1: Zoon.
0: Trek zoals een kala.

0: Track s názvom Kytar.
1: Zone.

Passenger 10. Tutto si avvicina a Sahara. Zoom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Mass

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska vás beru nad Madagaskar a věřte mi, při pohledu z hora to tam vypadá, jako by se někdo spletl v adrese. Na jihu ostrova se totiž ve zkroucených, zprojívaných horninách ukrývá jasná čočka anortozitu. A to je kámen, který znáte odjinud. Jak popisuje NASA, právě tenhle typ horniny tvoří velkou část měsíčního povrchu. Takže kousek měsíce zabalený do madagaskarské krajiny. Ty okolní horniny jsou smykově deformované, pokroucené obrovskými silami, které kdysi tlačily kontinenty k sobě. A uprostřed toho chaosu leží světlý klenot, klidný, jako by se o to netýkalo. Geologie má prostě smysl pro humor. Chcete měsíční kámen? Nemusíte nikam létat, stačí zbalit batoh a zajet na jih Madagaskaru. Tak si ten kousek vesmíru na Zemi užijte, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.

from, it's where you're at.